Color Music Radio. Hudba všech barev. Praha, Brno. Color Music Radio. Super Music na FM. DJ. Taylor.

0: perfektná muzika.
1: Posloucháš Color.
2: Posloucháš Color. Color Music Radio.
1: Hudba všech barev.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
3: Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

Color Music Radio. Hudba všech barev. Praha Brnok. Color Music Radio. Super Music na FM. DJ Taylor.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
3: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
4: Brother, what's up?
5: This is a big party, man.
4: Yeah, brother, like,
5: dig it. Stop.

Bar Music Radio. Hudba všech barev. Praha Brnok. Color Music Radio. Super Music na FM. DJ Taylor.

0: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
2: PTK H16, Elboy, Danzhun, Michailov Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas LA.
1: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
2: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
3: Color Music Radio.
4: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
5: Kdo vládl světu, když hitparádáme vodili Kool and the Gang?
6: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
7: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gottwaldova?
5: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
7: Přijedete zcela určitě do Zlína.
5: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
8: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
5: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v

0: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
1: Oh, Mixdown sind tu muzikálische Spezialitäten, ja?
2: Ja.
1: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
3: Got me feeling like the top shelf, tiptoe, reach for top dollar for a swallow when it's time for spirits. But something higher though, like I don't know, a stalk that grows until the sky is low. I lose my pressure when I'm rising with it. But

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Sex Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Radio Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: Music Radio.
1: Bylo 10 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

Ahoj, moji milí, zdravím vás, krátce po 10. nebo po 20. ať už tedy pokud je Color Music Radio. Radio Americana, Radio Sázava, moc vás všechny zdravím, zdraví vás Martin Svátek. Už jsem se hrozně lek, že dneska neproběhne vysílání, protože internetové připojení mi tady dost zlobilo. No ale všechno je v pořádku, mám velkou radost, protože mám pro vás nový alba, novou muziku. A myslím, že to dneska bude krásně tepat, takže třeba nový alba Jason Aldean vydal album a třeba Casey Musgraves má taky parádní desku Middle of Nowhere, tak o tom si budeme dneska povídat. No a teď už můžeme začít. Na úvod taková, no taková rocková country, vlastně balada možná. Tohle to je Cole Swindell a How Is She. Krásný poslech.

ani nevyšel na singlu, nehrála se v rádiích, ale já jsem si všiml na tomhle jeho albu Stereotype, se to myslím jmenuje ta deska, tak tam se objevila tato věc. No a teď už samozřejmě Luke Combs, velký úspěch v poslední době, The Way I Am, tak se jmenuje album, který se vám představoval, a současný track

Can't Love You Anymore. No tak a tohle je nejúspěšnější zpěvák a zpěvačka, co se týče country muziky v současnosti. Morgan Wallen, Ella Langley. Jsem koukal teďka na žebříček Billboardu, celostátní žebříček, který nejlepší k tracku. A to jsem ještě nikdy neviděl, že by country zpěvačka nebo country umělec měl dvě pecky na prvním a druhém místě. To je docela velký unikát, i když z amerického žebříčku, samozřejmě z billboardovského žebříčku, z toho singlového se stala prostě žumpa, pojďme si to jako říct, protože to je prostě neskutečný, jak se ten žebříček jakoby vyvíjí. Ne, co se týče jakoby stylu muziky, to je jasný, tak doba se posouvá a je to tak, jak to je, ale i jak vlastně ten žebříček vzniká a co všechno v tom žebříčku vlastně se objevuje, protože třeba teďka vlastně americký rapper, jeden z nejúspěšnějších, Drake, vydává 3 alba na jednou, takže to bude, dejme tomu, 50 nových songů a většina z nich se rozhodně v tom celonárodním žebříčku objeví a vlastně zaplaví celý ten žebříček bez ohledu na to, že je to vlastně singlovej žebříček a mělo by se tam umístit třeba jeden nebo maximálně 2-3 tracky od jednoho interpreta. No ale tak to jsem se teďka rozkecal, ale já ty žebříčky sleduju vlastně odmala, když se to tak vezme, takže mě to vždycky zajímalo, jak to funguje a teď občas teda, nedělám to často, že bych se koukal na ten vlastně celonárodní žebříček Billboardu, ale teď jsem mrknul a Ella Langley právě tam je, byla v minulém týdnu na prvním a na druhém místě. Na druhém místě byla věc tadle. Má teď úspěchy i v country rádii.

No ale pořád v tom, dejme tomu tedy singlovým žebříčku, má největší úspěch tenhle ten single. To má úspěchy v Evropě nebo v Anglii. No a už jsme si ho taky dlouho nezahráli. Tak ještě jednou, teď už osamostatnělá hra Choosing Texas.

0: britská záležitost Let Him In Anyway.
1: Could you let him in anyway?
0: Tohle je Skelly Blake Shelton, jeho tedy současná věc a novinku má i Kenny Chesney. Já úplně ne, že bych ho vyhledával, to je pravda, ale má teď novou věc, která mě docela baví, tady na 20. místě. Debit v první 40, takže 20. nejhranější country song. Tato věc, která se jmenuje Carry On. Tohle je Kenny Chesney, jeho současná záležitost, která zase bude mít veliký úspěch.

první ukázka, aktuální track Don't Tell On Me. Tohle je Jason Aldean, moji milí, posloucháte ACX, American Country Express.

současná věc, která se pohybuje americkým rádiem a... No tak Don't Tell On Me, tohle je první ukázka z alba Songs About Us a Jason Aldean. Druhá ukázka, ta už je tady, jmenuje se Little Hometown Left. Trošku

Little Hometown Left. Já myslím, že tohle věc ještě bude mít úspěch. Skvělá, skvělá věc, vybočující z toho soundu albovýho, současného od Jasona Aldina. Představujeme si album Songs About Us, teď je tady duet společně s jeho manželkou, Brittany Aldine. Myslím, že tuto věc už jsem vám tady taky hrál.

Year Gone, tak tohle je manželský duet. Jason Aldean, Brittany Aldean, to je jasná věc, pěkný duet. No a poslední ukázku, kterou vám nabídnu z tohle alba, Songs About Us. To už se rozjíždí, tato věc, What's a Little Heartache. Tak to byl Jason Aldean, dneska jsme si představovali jeho album.

Janouše, nová muzika Holding It Down. To je Chase Matthew. Současná věc, která se teď objevuje právě v country rádiích. Tady je

Tak tato věc by se ti mohla líbit, co říkáš. Docela slušně nafrázovaná věc, skvělý nabušený hlas. Tak to byl Chase Matthew. Tak zdravím Kubu a rodinku, ať je vám fajn. A jsem rád, že posloucháte. Tady už je Lauren Elena.

country žebříčku věc právě s Chasem Matthewem. A tohle to byla její současnější ještě záležitost, která vyšla nedávno a jmenuje se Raining Whiskey, to už jsem říkal. No tak pěkný song, takový lehký, v pohodě, takový houpavej. Tak to byla Lauren Elena, teď už je závěr první vysílací hodiny, to je jasný. Letí to jako voda, tak dáme si Miranda Lambert, takovej slow jam countryovej, jak já říkám. Tato ukázka All Kinds of Kinds. Tak, je to tak? Miranda, here we go. Pak už jenom pozvánkovej break.

0: Fajn rádio.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
2: Druhá vysílací hodina Holiday, rozhodně ne, ale ACX, někdy se mi to motá, no to víte, občas se mi to v té hlavě zamotá a je to tak, ale rozhodně realita je taková, že posloucháme společně ACX, American Country Express, druhá vysílací hodina, moc vás zdravím, no a jedeme. Kane Brown, jeho současná věc, hrál jsem několikrát už, ale paráda, která se jmenuje

Kane Brown, rozhodně hodně úspěšný country zpěvák v současnosti. Tato věc, která se jmenuje Woman. Teď už je další zpěvák, Russell Dickerson. Worth Your Wild, tak se jmenuje jeho současná věc. Taky nabušená.

tady, jmenuje se Russell Dickerson, Worth Your While. No a teď už Scotty McCreary, tenhle ten zpěvák má novou věc, takový docela fajn pohodový duet. Tak to si dáme za chvilku. Teď jeho hodně úspěšná věc.

člověkem, který vlastně tu písničku, kterou teď nahráli, nově taky kdysi napsal a naspíval. Tak Scotty McCreery a Josh Turner, tenhle ten zpěvák countryovej, který měl úspěchy tak kolem toho roku 2005-2006, pak ještě možná trošku dál, 2010 a tak dále. No, Josh Turner má takovej pěkný, takovej mohutný countryovej hlas, jenom tak jako v ukázce, ono je to dost podobný, totiž ten originál i ten cover, takže jenom tak v ukázce. Takhle zněl originál z roku 2010.

ale už dva, a tedy Scotty McCreery a Josh Turner, který si zaspíval. A oni mají dost podobný hlasy, mají hodně podobný hlasy, takže já jsem si říkal, sakra, abych je vůbec poznal, ale ono je to krásně rozpoznatelný, to uslyšíte sami tady, tady ta verze nová. Nová verze z roku 2026, abych byl přesnej, tak Scotty McCreery a Josh Turner, tohle skvělá věc.

0: Man, I was so nervous.
1: I know you were nervous.
0: I don't even know what I was thinking.
1: But there's only one door in the bedroom, bro.
0: Just one door.
1: Just one door.
0: That's right. Dad, we figured that out. We got it right now.
2: Skvělá věc. Tak já myslím, že kluci si to užili. Proč ne? To parádní song. Tak tato ukázka Scotty McCreery a Josh Turner. Tato ukázka Your Man. Druhá deska, kterou vám dneska představím, tak to je Kacey Musgraves. Taky má velký úspěchy s touhletou deskou. Jmenuje se Middle of Nowhere. Tady je věc, která ji otvírá vlastně. A už bych mluvil do zpěvu a to nechci. Přezvěst, takhle jsem to měl říct. Týhletý desce byla tato singlová nahrávka Dry Spell. Kacey Musgraves.

je docela úspěšná věc, nebo hodně úspěšná. Ain't a Bad Life, tohle to jsou Thomas Rhett a Jordan Davis. No a teď už moje oblíbená top věc. Keith Urban připravuje novou desku, která se jmenuje Flow State a vyjde 20. června, no moc se těším.

jediná původní věc na tomhletom albu. Jinak je tam, bude tam 11 věcí a 10 coverů a jediná tato původní. No rozhodně tato ukázka se hodně povedla. No ale já tady mám ještě jednu ukázku z připravovaného alba od Keese, jak já říkám. Od Keith Urbana, tak album se bude jmenovat Flow State. Bude tam třeba i tenhle ten cover, tady tohle je originál, jenom tak jako v ukázce Robbie Dupree.

Nevím, no to nevadí, ale každopádně rok 2026. Tady je australská verze, tedy Australana zpěváka, kytaristy. No a samozřejmě skladatele, producenta, tak to je Keith Urban, jeho nový album 20. června. Těším se. No a jinak tato ukázka Steal Away, ten cover původně od Robbieho Dupreeho. Tak můžeme

v roce 2025 vydal album Texas Forever. Zní je tato věc, tak pojďme si zahrát ještě jednu ukázku. Z tohoto alba jinak Only Girl.

She's country and she knows it. Tohle to je Luke Bryan, jeho současná věc. No v tuhle chvíli tady to je zpěvák Zach John King. Taky současná záležitost Get to Drinkin'.

No, to následující věc jsem vám ještě nehrál, ale zapomněl jsem na ní, dneska jsem ji chtěl zahrát. Nabízím tuhletu skoro už závěrečnou věc. Tohle zpěvák, který se říká Garrett. Zajímavá věc.

0: Co je sladký a přitom v pohodě?
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
2: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
3: Sax Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: Rock 420, konopný veletrh s nakouřeným programem.
1: PTK, Danzhun, Elboy, Michailov, H1-6, Lautzwan, Pain, nebo třeba General Levy a vůbec poprvé u nás zakladatel Cookies, rapper Berner.
0: Přednášky, workshopy, soutěže a hromada atrakcí, jako třeba divoký bík ve tvaru jointa.
1: Prague 420, už 6. a 7. června v Praze v areálu Louka Prague. Pro více informací navštiv prague420.com.

0: Vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Color Music Radio.
2: Byla jedna hodina. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
3: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
4: Dátali se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova.
2: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
4: Přijedete zcela určitě do Zlína.
2: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
5: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
2: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v

Příjemný čas na vlnách Rádia Color. Mezzo Forte a E.G. Blue snad otevřeli další sex appeal. I dnes vás zdraví Vláď Vrtina a přeje samozřejmě velkou fóru s naším rádiem. I dnes se projedeme na vlnách saxofonové muziky v oblasti R&B, soulu, funky music, fusion a latiny. To vše vás čeká v té nasledující hodince. Takže pojďme si to užít a tady je Mr. Basley Walter. Hold on, I come in.

Tak to byla velká soulová legendární skladba Hold On a Come In a tu naspívali Mr. Sam and Dave v roce 1966. Ovšem tohle to byl saxofonista Mr. Walter Baisley. Ladíte Color a ladíte Saxepil vždy v pravidelném čase. A je tady čas pro sax, jak jsem říkal, prostor pro saxofonovou muziku právě v následující hodince. Lowdown, Mr. Chris Big Dog. Krásné odpoledne s Radiem Color.

příjemném jazzovějšímu můdu. To byl Michael Mayo, americký zpěvák, který natočil své druhé debutové album, ze kterého jsme si právě nabídli tuhle skladbu Four. Spolupracoval s Jacquem Collierem, například Knight Smithem a Herbie Hancockem. Takže vynikající nadějný zpěvák Mr. Michael Mayo. A teď už se hlásí o slovo legenda Bob James a saxofonista Kirk Valium. Kicking Back na Radio Color.

Ladíte kolor Caught in a Rapture, velký hit zpěvačky Anity Baker, Papik a Mr. Nate in Rush. No a teď už se hlásí o slovo další velikán soulové a jazzové muziky z kapely Steely Dan, pianista, zpěvák, producent Donald Fagen a jeho soulové album Nightfly, Ruby Ruby Baby.

Posloucháte Sex Appeal, my jsme se podívali do Švýcarska, kde se dělala taky skvělá muzika a tohle to byl producent a bubeník, pianista, multiinstrumentalista, keyboardman a zpěvák Urs Wissendinger, Breakfast in Paris v pořadu Sex Appeal. Dámy a pánové, teď vám nabídnu jednu legendární partu Tower of Power. Skvělé vokály, skvělé dechy, skvělá rytmika, to je legenda legend. Tower of Power a krásná věc How could this happen to me? Posloucháte Kolor a Sex Appeal.

0: Prague for 20, konopný veletrh a festival v Praze.
1: PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov, Pain, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas, LA.
0: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
1: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
2: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
3: Color Music Radio.
4: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.

0: Is there something I should know? A to byl Duran Duran a vy byste měli vědět, že začíná další díl pořadu New Wave s muzikou New Wave, New Romantic, synpop a postpunku 70. a 80. let, u kterého vás od mixpultu a mikrofonu vítá jako Melín. A dáme si kapelu ABC, Show Me, to je věc ze Skylexicon of Love, taky si dáme Devo a jejich Patterns. A jako první skupina z Německa, která ale zpívá anglicky a dělali naprosto úžasný synthpop v 80. letech a jejich první dvě desky, to jsou opravdu synťákové klenoty. Jsou to Boytronic a my si dáme z jejich první desky The Walking Model z roku 83 skladbu You. Jejich asi nejslavnější a jednu z nejlepších věcí. Tady v New Wave a já vám přeju příjemný a ničím nerušený poslech na Core Music Radio in Radio Way.
1: New Wave.

vynikající kapela, pocházející z Ameriky, Devo. To je jedna ze skupin, které se v rádiích vůbec nehrají, ale tady v New Wave si Devo hrajeme celkem pravidelně s mnoha různými věcmi. Tohle to byla skoro Patterns, no my si dáme další muziku tady v New Wave. The Great Ones Remembers, to je skladba od Men Without Hats, taky tady budou Private Lives a From a River to a Sea, což je tady takové to dost nepříjemné heslo některých podporovatelů teroristů, ale tohle to je moc hezká skladba od skupiny Private Lives. No a jako první je tady kapela Members a jejich Radio. To je taky celkem velká vzácnost tady v New Wave.

River to Sea, to byly Private Lives tady v New Wave a my si dáme další muziku synthpopu, New Wave, New Romantic a taky postpunku. Budou tu Psychedelic First a Love My Way, taky si dáme Oppenheimer Analysis a Subterranean Desire. A jako první Squeeze a Cool for Cats, to je takové to období, kdy původně punkové kapely začaly dělat spíš takovou new wave tvorbu, takový ten postpunk. A tohle je skladba z roku 1980, tady v New Wave.

Tears for Fears a Watch Me Bleed a ještě předtím taky Talk Talk a Another World. To byly skladby, které dozněly tady v New Wave a dáme si ještě nějaké další, než tenhle ten pořad, alespoň pro tenhle týden skončí a budete se moc těšit na další díl. Teď ale výlet do modernější muziky a konkrétně se podíváme do roku 2010, kdy vyšla deska od kapely Arcade Fire, kde byly jako skvělé věci, třeba Reflektor a podobně. Ale my si dáme skladbu Afterlife, která se tehdy taky docela hrála hlavně na alternativních rádiích a Arcade Fire obecně dělali velice pěknou muziku a hodně se inspirují v New Wave a podobně a vlastně ve skladbě Reflektor dokonce backing vokály zpíval samotný David Bowie v té době ještě. Takže Afterlife a Arcade Fire jako výlet do modernější muziky tady v New Wave.

závěr New Wave. A Flock of Seagulls. A The Story of a Young Heart. Taky skvělá a hrozně malohrná věc. Tak si užijte tady v New Wave a za týden se těším na slyšenou Jakub Melín.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
3: Oh, Mixdown sind musikalische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
1: Posloucháš Color?
5: Posloucháš Color.
1: Perfektná muzika.
6: Hudba všech barev.
5: Color Music Radio. Color Music Radio.

0: Rock 420, konopný veletrh s nakouzeným programem.
1: PTK, Danzhun, Elboy, Michailov, H1-6, Lautzwan, Pain, nebo třeba General Levy a vůbec poprvé u nás zakladatel Cookies, rapper Berner.
0: Přednášky, workshopy, soutěže a hromada atrakcí, jako třeba divoký bík ve tvaru jointa.
1: Prague 420, už 6. a 7. června v Praze v areálu Louka Prague. Pro více informací navštiv prague420.com.
2: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
3: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
2: Nalaď si Fonotouch.
3: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
2: Fonotouch.
3: No tak to roztouch.
2: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
6: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.

Přivítejte zde frenetickým potleskem jednoho z nejlepších showmenů, kouzelníků, ale hlavně zpěváků v celé Evropské unii. Našel si čas a bude tu dnes s vámi. Poprosím o potlesk ve stolu. Přichází nejraketák Romeo Ondráček. Užijte si show a klidně se můžete fotit s Romanem. Jedno foto stojí 15.

Tak vám všem přeju krásný ráno, krásný den a první pecka, kterou startujem, se jmenuje Born to be Alive, který je Patrick Hernandez. A za chviličku budeme opět soutěžit o lístky na Depeche Mode.

to be alive. Born to be alive. Tak to byl francouzsko-španělský zpěvák Patrick Hernandez. Dnes u nás na Color Music Radio. Jak jsem říkal, všem vám přeju nádherný den. Trošku jsem byl včera večer smutnej, že jsme s Kanadou prohráli, ale hold, je to jenom sport. Nic zásadního se neděje. Čtvrtfinále hrajeme, ale stěhujeme se do Curychu. Tak, a teď si dáme Depeche Mode, See You, protože See You se uvidíme 29. května v kongresovém centru na Depeche Mode Tribute Symphony. Takže kdo by chtěl lístky, tak mi zavolejte na 603 54 0051. A kdo se dovolá jako první, tak lístky má. A teď si dáme Depeche.

0: All I Wanna Do Is See You. Tak to byly Depeche Mode na Color Music Radio. A jako první se nám dovolal Honza. Honzo, slyšíme se?
1: Dobrý den, slyšíme, ano.
0: Výborně, máme dobrý zvuk. Tak Honzo, ty máš asi rád Depeche Mode.
1: No, poslouchám.
0: Posloucháš?
1: Jo, jo.
0: Dobře, no a jak se připravuješ teda? Protože jsi se dovolal jako první, tak získáváš dva lístky na páteční úžasnou show Depeche Mode Symphonic Tribute. Jenom ti řeknu, že to je hudební projekt, který přináší ikonické skladby v úplně novém světle. A je to velký...
1: Už jsem to nastudoval. Aha. A vezmu sebou tátu, který na to vyrůstal, takže si myslím, že to bude příjemný překvapení pro něj.
0: Táta vyrůstal na Depeche Mode, jo?
1: Jo, jo, vím, že to poslouchal často a měl to velice rád.
0: Aha. A na čem jsi vyrůstal ty?
1: No, na podobné muzice, kterou jsme poslouchali s rodičema, ale potom už se to zase vleklo někam jinam.
0: Jasně, jasně. No tak jo, tak si to užijte s tátou v pátek a když to dobře dopadne, tak se tam ještě můžeme vidět.
1: Super, určitě, to budu rád.
0: Jenom tě poprosím, Honzo, pošli mi do SMSky tvůj e-mail.
1: Jo, pošlu.
0: Tam ti pošlu lístky, jo?
1: Jo, dobře, posílám obratem.
0: Tak jo, tak si užívej hezký den.
1: Taky, určitě.
0: A užijeme si krásný koncert v pátek.
1: Super, díky moc, těším se.
0: Tak jo, tak pozdravuj tátu, užijte si to a měj se hezky.
1: Díky, zatím, naschle.

Maybe I'm Crazy. Tak to byli kluci Laidback. It's a strange world. A tady je Mick Hacknell a Simply Red. Holding back the years. Všechny vás zdravím. Všem vám přeju jen to nej. A doufám, že budeme mít všichni společně dneska krásný den. Počasí bude nádherný. Jenom zítra se má trošku ochladit, ale pak nás zase čeká třicítky. Tak jo, hezký den.

Jeden z nejlepších popových zpěváků na světě, Mick Hacknell a jeho parta Simply Red. Jak už jsem říkal, na tom, že to je nejlepší popový zpěvák, jsme se dohodli i s Danem Bártou. A teď si dáme JK a Jamiroquai. Ty jsem taky miloval. Blow Your Mind. Tak si to užijte a dejte si volume Right.

tak to byly Jamiroquai a Blow Your Mind. A teď přichází na řadu další výborná parta, The Blow Monkeys, Dig in Your Scene. Tak si to koukejte užít a mít krásnej den. Jinak jsem si udělal takovej test, jestli třeba nějaký český rádio zahraje Jamiroquai v dnešní době. A musím vám říct, že ne. Tak buďte rádi za to, že máte Color Music Radio.

Dig in your scene. The Blow Monkeys. Dnes v krásném dni si budeme hrát jenom samý dobrý věci. Tak po Blow Monkeys se mi do éteru hodí Earth, Wind and Fire. A tady jsou September.

M People, Color My Life. To je písnička, která se na Color hodí. Dokonce zpívali o nás. Color je můj život. Tady jsou Fine Young Cannibals a dneska slaví svátek Valdemarové, takže všem Valdům přejeme jenom to nej. Ať máte opravdu Valdové krásný den. A hezky to oslavte.

She Drives Me Crazy. Tak to byly Fun Young Cannibals. A teď udělám radost asi Marcelovi. Tady je Stevie Wonder, Ebony and

Ebony and Ivory, Living in Perfect Harmony. Tak to byl borec Stevie Wonder na dnešním vysílání Romeo Show na Color Music Radio. A teď přichází Michael Jackson Forever. Don't Stop Till Get Enough, jedna z jeho nejlepších věcí.

0: Yes.
1: Tak to byl Prince. Let's go crazy, výborná pecka. A teď si dáme Duran Duran New Moon on Monday. Protože už se nám to taky blíží. Samozřejmě první koncert, který se nám blíží, tak bude v pátek v Kongresovém centru Depeche Mode. A 24. června Duran Duran v O2 Arena. Na to se taky strašně těším. Tak si užijte jejich single New Moon on Monday.

New Moon on Monday. Tak to byly Duran Duran na vašem Color Music Rádiu. A jenom vám chci říct, že zítra a taky v pátek budeme ještě soutěžit o lísky na Depeche Mode. A možná potom budeme soutěžit i o lístky na superkoncert Diany Ross, která bude v amfiteátru v Lochotíně 29. července. A tady je Diana.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
3: Oh, Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a

zkrátím na té předchozí věcičce. Dal CJ McIntosh, Little Rebecca, Kedy Rock González, tak na tady tý Together Again, Tony Humphries.

nám za sebou dva remixy od Davida Moralese. When I think of you. Jo, když na tebe myslí, tak se jí pěkně rozbuší srdíčko, jako v té předchozí věcičce. Rob. No a tam se rozbušilo určitě nejenom Janet Jackson, ale taky dalším vokalistkám Josie Harris a týně Landon.

No a pak přijďte blíž ke mně a k nám dalším DJům. 29. května pěkně zavinilujeme v Gramu, Gram Records. Ten adres je Lužická 31. Celá party bude pěkně mezi jednou, tedy 13. hodinou, to jednou odpolední 13. hodinou a 20. No a zatím je to na line-upu takové, že já bych měl začínat ve 14 hodin, takže kdo máte volno, doražte. Ovko s deskama Gram, Lužická 31, na Praze 2. Budete mít možnost koupit si desky s 20% slevou. Tento pátek 29. května.

Gramová hodina Honzy Martina ve 14 hodin začíná, no, ale tam spousta dalších DJů. Například Flux, Kopka, možná také Thomas Tesla. Nebo Lukáš Hulan.

If v remixu od Brothers in Rhythm. No a na té předchozí věci, kromě jiných, pracuje taky Frankie Knuckles a David Morales. A na klávesi Joy Moskowitz a Teddy Burrus.

A doplním ještě jména tehdejší DJů, kteří zahrají 29. května v Gram Records. Nitrous taky, Rude Boy a Chep.

závěr tohoto dílu pořadu Barevná hodina Honzy Martina věnovanému Janet Jackson. První písnička z jejího prvního alba Say You Do. Takže ty blaze, kuračky a kuráci, napište mi do e-mailové schránky DJ Benny Drak, zavináč.cz.

0: Music Radio.
1: Color Music Radio. Color Music Radio.
2: Ahoj, tady je Roman.
3: Tady je Roman.
2: Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
4: Color Music Radio.
5: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
6: Color Music Radio.
7: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
8: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru.
9: A oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
8: Ja.
9: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.
8: Pořad Mixdown vám přináší

dle programového schématu na webu radiokolor.cz a též na Facebooku. Od mixážního pultu ti děkuje za přízeň a loučí se s přáním báječného dne s Color Music Rádiem Aleš.

0: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flash disk.
1: S naší profi technikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
0: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
1: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
2: Sponzor pořadu.
3: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma,

Máme 4 minutky po 8 hodině večerní 30. května na kalendáři a vy posloucháte Color Music Radio a lahůdkářství s muzikou 70. a 80. let, které vám přináší opět po týdnu Jakub Melín, ale tentokrát je to živě, vysíláme živě z Jizerských hor a tak se těšte i na to, že můžete tedy si přát spoustu vašich hudebních typů a přání během dnešního večera a taky se těšte na spoustu skvělé muziky 70. a 80. let, kterou jsem tady pro vás dneska vybral já do playlistu a do vysílání. No a ať už posloucháte na FM, v dabu nebo na streamu, tak samozřejmě příjemný a ničím nerušený poslech a dáme si tady 70. a 80. Připomínám, že hudební přání a hudební tipy můžete posílat sem do studia na známé kontakty, tedy lahutkarstvi@radiocolor.cz, taky se můžete ozvat na Facebooku, kde už vysí příspěvek lákající vás na dnešní vysílání a využít můžete taky mobilní aplikaci nebo formulář na našem webu radiocolor.cz. Tady v Jizerských horách máme krásné počasí, nějakých 19 stupňů na teploměru, vítr skoro nefouká a je takové nějaké polojasno. Má se samozřejmě jako ochladit, má přijít nějaký déšť, má na to ještě docela dost času, takže víkend tady bude určitě hezký. No a vy si doufám, užijete hezký večer se 70. a 80. Bude tady Ellen Parsons Project a The Gold Bug, to je moc hezká instrumentálka. Taky si dáme Alphaville a Golden Feeling a jako první jsou tady Fake a Donna Rouge. Takže ještě jednou příjemný poslech dnešního vysílání na Core Music Radio s muzikou 70. a 80. vám přeje Jakub Melín a užijte si sobotní večer s datem 30. května. A tak pardon, ještě jsem tady hodil omylem podzvuk navíc, takže tady už jsou Fake a Donna Rouge na Core Music Radio. Tak příjemný večer a pište a přejte si vaše hudební tipy.

Tak to byly The Alan Parsons Project a Goat Buck, to je taky docela zapnutý kousek instrumentální z let 80. My si dáme další muziku a čeká vás už i několik hudebních přání, protože samozřejmě píšete sem do studia Color Music Radio, když už je tady zase to moderované lahůdkářství po nějaké době, tak si to doufám užijete a využíváte právě i té možnosti, že si můžete napsat o nějaká hudební přání. Napsal posluchač Michael, jestli bych zahrál Black is Black, tady od Los Bravos, což je ten originál z 60. let, ale já jsem tady vyhrabal z archivu jinou verzi a to je kousek z let 70. skladba Belle Époque, respektive Belle Époque a Black is Black, disco verze téhleté známé skladby, tak si ji zahrajeme. Potom napsal posluchač Ondřej o Saron a Supernature, tak Saron hraju vždycky rád, tak si dáme tuhletu skvělou věc a to celkem pěkně naváží na ty Black is Black, nebo respektive na ty Belle Époque. A potom tady pro vás mám na přání mé dcery, protože ta mi říkala, že musím pustit nějaký austropop. Byť je teda jako už ještě celkem brzo, dostatečně 17 minut, ale austropop do vysílání lahutkářství určitě patří a tak si dáme Petra Corneliuse a jeho Mitten Schmee. To je mimochodem věc, kterou nedávno hrál i Pavel Bárta ve své taneční party, tak pokud poslouchá, tak ho zdravíme a samozřejmě zdravíme i vás všechny ostatní. Takže Belle Époque, Black is Black, potom Serona, Petr Cornelius, to je playlist lahutkářství na následující minutky. Vy poslouchejte, užívejte si sobotní večer a pište vaše hudební přání a hudební tipy.

No tak Austropop o půl deváté tady na Core Music Radio nebývá až tak často, tak protože je tady stále moje dcera ve studiu a ta má Austropop ráda, tak mě tady donutila k tomu, abych vám pustil tuhle písničku, kterou má velice ráda, tak doufám, že vás taky potěšila. To byl Petr Cornelius, no a my si dáme další muziku 70. a 80. let tady na Core Music Radio. Dneska živě z Jizerských hor až do pozdních nočních hodin, takže se těšte na spoustu skvělé muziky a já se těším na spoustu vašich hudebních přání. No a dáme si Huberta K. a Einmal nur mit Erika, protože jsem sliboval, že tady bude dneska i dost německé nové vlny, tak se na ní těšte a dáme si i různé raritky a specialitky a zácnosti, ale tohle byl celkem velký hit ve své době v letech 80. Taky tu budou Cloud a Substitute a na začátek Bob Marley and the Wailers a Could You Be Loved. Tolik tedy playlist pro následující minutky. Vy i nadále poslouchejte a i nadále pište vaše hudební typy a hudební přání. Už jich dorazila spousta. Některé ještě vyplním a vyřídím. Jiné můžete mezi tím napsat na mail lahutkarství@radiocore.cz, taky na Facebook nebo přes mobilní aplikaci a formulář na našem webu radiocore.cz. No a teď tedy Bob Marley na Core Music Radio.

Tak hlavnouc, a jejich meny to skončili trochu s předstihem, než jsem se stihl usadit tady k mikrofonu a mixpultu. Posloucháte Lahutkářství s Jakubem Melínem za mixpultem a mikrofonem. Máme dneska sobotu s datem 30. května 2026 a vysíláme se dneska živě z Jenských hor, takže to bude dneska dlouhé a se spoustou skvělé muziky. Dneska speciální porce německé nové vlny a austropopu, ale k tomu samozřejmě i další muzika, včetně vašich přání, která posíláte sem do studia. Těch přání už dorazilo spousta. Já je tak postupně jako nějak budu plnit, která přišla sem do studia Core Music Radio, že jsem se nestihl ani podívat do mailu, ale zatím jsem snad splnil většinu přání, co dorazilo na Facebook. No a dáme si teď další muziku 70. a 80. Čeká vás kapela Loverboy a Turn Me Loose, to je trochu rockovější záležitost. Taky tady budou Inker and Hamilton a Dancing into Danger. No a dáme si i Jane Birdin, jednu z členek kapely The Go-Go's, kde mimochodem začínala taky Belinda Carlisle. No a oni se potom holky rozprchly na solové kariéry a solové dráhy v 80. letech, ale vlastně nejúspěšnější z nich samozřejmě byla Belinda Carlisle a ty ostatní tak moc nebudovaly. No ale Jane Birdin měla celkem úspěšný hit Rush Hour v 80. letech a tak si právě tuhle věc dáme. Teď Loverboy a Turn Me Loose na Core Music Radio. To je věc, která potěší hlavně fanoušky trochu rockovější muziky.

Jindyodin a Rush Hour na Color Music Radio. Máme nějakých 10 sekund po 9. hodině večerní. Vy posloucháte Color Music Radio, posloucháte Lahůdkářství, dneska živě Zizrek a těšte se, protože zase příští týden tady nebudu živě, hraju na svatbě, takže bude Lahůdkářství přetočené, tak si to dneska užijte a mějte hodně hudebních přání a hudebních tipů, pro které tady pro vás jsou otevřené všechny naše linky do studia, tedy mail, Facebook, aplikace, formulář na webu a tak dále, že můžete napsat. Napsal posluchač Tomáš, jestli bych zahrál od Pois skladbu Roxanne, tu jsem tady hodně dlouho nepouštěl, tak si ji samozřejmě dáme. Pak tady mám pro vás Bonnie M, protože o ty si napsal posluchač Milan na Facebooku, jestli bych zahrál něco od Bonnie M, tak jsem vymyslel takovou trochu specialitu a dáme si vlastně začátek desky Night Flight to Venus, což jsou skladby Night Flight to Venus a Rasputin. Toho jsem si včera trsnul v Lucerně, až jsem si málem vyvrknul kotník. Ale teď si Rasputina dáme společně tedy s Night Flight to Venus tady na Core Music Radio. A potom tady pro vás mám další muziku a tu si pak uvedeme samozřejmě později. Takže příjemný večer i nadále. Mějte s Color Music Radiem, ať už sedíte někde venku, grillujete třeba, to tady sousedí rozdělili táborák v Jizerkách, takže si tam opékají nějaké špekáčky a klobásky a tak podobně. Někteří z vás možná grillují, někdo je třeba v práci takového víkendu, někdo jede autem, tak vám všem příjemný sobotní večer s muzikou 70. a 80. Tady už jsou Police a jejich Roxanne.

Ach ti Rusové, to je samozřejmě dovětek téhleté známé skladby od Bonnie M, tedy skladby Rasputin, tady na Cohort Music Radio. Za oknem nám pomalu smráká, větvičky se ani nehnou, naprosto bezvětří panuje tady v Zeleckých horách, tak nevím jak u vás, jaké tam máte teploty a další povětrnostní podmínky. Ale tady je velice příjemný květnový, nebo řekněme závěrečně květnový víkend. No a my si dáme další muziku. Píšete sem do studia na všechny známé kontakty, na mail, na Facebook, taky přes mobilní aplikaci a formulář na našem webu. No a hudební přání vám postupně plním, která píšete sem do studia. Napsal jsem, že Pavel, že bych mohl zahrát Yellow, tak tuhletu švýcarskou kapelu si určitě dáme. Dáme si skladbu I Love You od nich. Taky tady budou Boytronic, protože Boytronic tady hraju docela často a teďka vlastně nedávno jsem poslouchal svoji oblíbenou relaci na slovenském rádiu FM Baláš Hubinák a minulý týden tam pouštěl Jů. No a Daniel Baláš vlastně říkal, že po těch letech zjistil, že deska Working Model je tak úžasná, že tam vlastně není hluchá skladba. Že když jako byl mladý a poslouchal to, takže občas něco přeskakoval a tak, ale že vlastně po těch letech zjistil, že tahle ta věc z jeho mládí je naopak mnohem lepší, než si ji pamatoval, což u mnoha alb tak není. A musím říct, že jako Working Model to je prostě fakt úžasná deska, kde opravdu není hluchá skladba a která obsahuje spoustu skvělých věcí. My si z desky Working Model od Boytronic pustíme skladbu Luna Square, protože včera Baláš Hubinák hráli Diamonds and Loving Arms, což je věc, která na to navazuje, ale my si dáme Luna Square jako takový méně hraný kousek z téhleté desky. Taky tady bude kromě Jalo ještě kapela Erasure a Ola Moore. No a jako úplně první jsou tady Eruption a I Can't Stand the Rain. To musím říct, že asi vy mnozí z vás možná spíš ten déšť teďka ocenili, protože je hrozné sucho. A pokud zejména máte třeba zahrádku, něco pěstujete, tak prostě musíte stále zavívat. Nicméně déšť má snad přijít teďka v druhé půlce víkendu a začátkem týdne, tak uvidíme, jestli sprchne i v Praze nebo v Jizerských horách. Teď ale Eruption, potom Boytronic, Yellow, taky Erasure, Vahutkářství na Cohort Music Radio a vy i nadále pište vaše hudební přání, hudební tipy a užívejte si sobotní večer v rytmu hudby 70. a 80. let.

Olamour a Erasure, skladba, která potom v 80. letech existovala ještě jako cover, který měli na svědomí Dovar, taky kapela, kterou si tady občas hrajeme, britská dvojice, zpěváka a zpěvačky. Ale dnes jsme se dali originál od Erasure, tedy Vince Clarka a Andyho Hova, tady na Core Music Radio. Posloucháte Lahoutkářství, máme 21 hodin a 33 minut k tomu a dáme si další muziku 70. a 80. let. Podíváme se do roku 1980, kdy vyšla vynikající deska The Age of Plastic od Buggles a dáme si kousek L3, taky tady budou Human League a The Things The Dreams Are Made Of z desky Dare z roku 81 a přijde i Meatloaf a jeho Modern Girl. Jako první ale deska The Age of Consent, to je kapela Bronsky Beat, jejich debutová deska z roku 84 a dáme si tu asi nejslavnější a nejznámější věc, ale i ty velké hity si tady občas hrajeme, kromě těch rarit a specialit, a to je skladba Small Town Boy, tady na Core Music Radio.

Modern Girl a Meatloaf na Core Music Radio. Za chvilku tady máme 10. hodinu, konkrétně máme 21 hodin a 52 minut. Posloucháte Lahoutkářství s muzikou 70. a 80. let živě z Jizerských hor, kde máme aktuálně, musím podívat, 15,7 stupně na teploměru, za okny se nám smráká, už je tam skoro tma. Za chvilku vyletí, nebo už asi vyletěli netopíři a možná přijde i vlk. Ano, i ty tady máme. Chodí na sjezdovku vždycky se podívat. Nicméně, my si dáme další muziku 70. a 80. let a čeká vás i nějaká ta německá nová vlna, kterou jsem dneska sliboval, že si dáme víc kousků, tak se do nich pustíme a dáme si Rheingold a Dreiklang s Dimensionen. To je skvělá věc z jejich první desky z roku 1980. Taky tady budou Japan a Life in Tokyo a dáme si i Stahlnec a skladbu Der falsche Kuss. Tedy, no, jak to přeložit? Chybná pusa. No, tak se tam něco, koho někdy v životě stalo, jako mě už asi jo, ale co si budeme povídat. Nicméně začátek tady bude John Fox a jeho první solová deska Mathematic z roku 1980 a to je skladba Underpass. Já doteďka musím říct, že já si vzpomínám na jeden komentář někde na YouTube, kdy tam někdo psal, že vždycky, když se zpívá refrén téhle skladby, tak si místo Underpass zpíval Underpants. A od té doby to nemůžu dostat z hlavy, prostě vždycky, když slyším Underpass od Johna Foxe, tak si vzpomenu na ty spodňáry, tedy Underpants. Nicméně vy si doufám, teďka sám tu skladbu určitě zkazuju úplně a budete si pokaždý tam v tom referénu zpívat Underpants. No tak co nadělám? Tak příjemný poslouch Lahoutkářství nadále a tady už je John Fox na Core Music Radio a hodně, hodně časová skladba z roku 1980.

Tak to byla velká vzácnost kapela Stahlnetz, která taky je jednou z těch naprosto zapomnutých kapel německé nové vlny 80. let. Přitom zrovna Stahlnetz měli opravdu jako velmi zajímavou muziku. I ty aranžma a všechno, a i ty texty, protože třeba skladba For All Dem Jahren, to je vlastně jako popis nějaké postapokalyptické společnosti po jaderné válce a, jako, a tak podobně, jo. Prostě, že fakt jako to bylo, mělo nějaký přesah, nebyla to jenom taková ta, řekněme, jednoduchá německá nová vlna, prostě juchejme a tak. Ale zapomnělo se na ní, my jsme si připomněli skladbu Der falsche Kuss, tady na Core Music Rádiu, a dáme si od Stahlnetz určitě zase někdy příště i něco dalšího. Teď vás čeká další muzika, Joe Jackson a Steppin' Out, nádherná věc z roku 82, taky Freddie Mercury ve spolupráci s Georgem Moroderem a Love Kills z roku 84, a na přání posluchače Milana tady máme Slade a My Oh My, to je taky nádherná věc, to jsem docela dlouho nehrál. Loutkářství, byť je to jako velký hit 80. let a ve své době to opanovalo hit parády. Jako první jsou tu Trio, kapela taktéž z německé nové vlny, a jejich skladbu Dá, dá, dá znáte asi úplně všichni, ať už v originále nebo v předělávce od Tří sester, které s tímhle tím taky hodně budovaly. Ale my si dáme od Trio jiný kousek, a to je další jejich povedená skladba, která dokonce běhá i v rotacích našeho sesterského rádia Hey, protože jí má rád Mirek Pícha, náš majitel Core Music Rádia, rádia Hey, a to je skladba Anna. Tak si ji užijte tady na Color Music Radio a hudkářství.

Tak to byly Slate a My Oh My na Core Music Radio. Posloucháte Lhoutkářství, pokračujeme dále v dnešním playlistu let 80. a 70. Dáme si taky ELO, teďka mi to napadlo, že bych vám mohl pustit ELO, tak to si určitě zahrajeme. Nicméně teď vás čeká věc jiná, to jsou OMD, neboli Orchestra Maneuvers in the Dark. A já tuhle věc jsem pouštěl ještě později než touhle dobou, minulou sobotu v Lucerna Music Baru. Kdy musím říct, že mě to strašně potěšilo, že vlastně na Enola Gay tam tancovali lidi, bylo jich tam přes 1000 nebo prostě fakt hodně lidí tam bylo. A prostě říkal jsem si, že tyhle ty věci už tak netahnou, že už na to lidi dneska tancují, už tam nehrajeme až tak často. Ale když jsem pustil právě Enola Gay, tak se Parker docela dostancoval po depešácích, teda předtím jsem pouštěl Depeche Mode a Just Can't Get Enough, tak tyhle ty věci opravdu docela ty lidi rozproudily a bylo to super, že i tuhle skladbu, která už dneska moc na diskotékách fakt nezní, tak si lidi užili a já jsem si ji samozřejmě užil taky. Takže Enola Gay a OMD jsou tady už za chvilku, taky tady bude Aliče a Per Eliza, dáme si i R.E.K. a Computer Haben Herzschmerz, to je zase německá nová vlna, dost vzácná, tak si ji užijte. A budou tady taky Fox the Fox a Precious Little Diamond, jejich jediný velký hit z let 80., konkrétně z roku 85, z desky, která se jmenovala In the Dark of the Night. No, 84. rok to byl, pardon. Teď už jsem rok 80. přímo, 1980, deska Organization a kapela Orchestra Maneuvers in the Dark, neboli OMD, tady na Core Music Radio.

No jak přeložit Computer Haben Herzschmerz? To je takový překladatelský oříšek, jak by řekl klasik. No prostě i počítače mají své svá bolavá srdíčka. No. Co si pod tím představit, to teda nevím. Jestli jako dnešní umělá inteligence třeba se dokáže do někoho zamilovat a pak je zoufalá z toho, že ji někdo nechce, nebo tak, jako, tak asi nějak tak to v těch 80. letech mysleli. Tak to byly REK, německá nová vlna na Core Music Radio a my si dáme další muziku. Máme 22 hodin a 43 minut k tomu. Posloucháte Lahoutkářství a stále můžete posílat hudební přání. A teďka vím, že jsem si vás trochu jako vychoval na to, že hudební přání po té 10. moc často nejsou, ale dneska si vysíláme živě a budeme si vysílat živě ještě dlouho, dneska nejdu do Lucerny, čehož doufám nebudu litovat, jako že tam nejsem, ale tak víte co, tam se vždycky něco uděje, že jo, v té Lucerně. A tak už jste tam mnohdy byli, Matuš, že tam jsou přišli posluchači, mě pozdravíte, tak to bylo hezké, tak to můžete se přijít příští týden, ale dneska pro vás vysílám tady z Jeských hor Lahoutkářství s muzikou 70. a 80. let a dáme si další hudební kousky. Já jsem tady sliboval jednomu posluchači na Facebooku kapelu Blondie a skladbu Atomic, to je moc hezká věc, kterou si zahrajeme. Taky tady bude nějaká ta německá nová vlna, konkrétně kapela Tabu a Align. A dáme si i jeden kousek z československé tvorby Mira Šbirku a jeho Kup mi knihu. To je věc z toho legendárního alba Chlapec z ulice, vlastně ta dvojice alb Němoderný chalan a pak Chlapec z ulice, které dělala kapela Limit Laca Učeniče hudebně a samozřejmě Miroš Birka tam zpíval, tak tenhle kousek si dáme už za chvilku tady na Core Music Radio. A bude tady taky Fancy a jeho skladba, která se jmenuje Chinese Eyes. Teď ale na začátek Blondie a jejich Atomic na Core Music Radio v Lahoutkářství s muzikou 70. a 80. a vy nadále poslouchejte a taky pište vaše hudební přání a hudební tipy.

Tak to byly Tabu a Align na Core Music Radio. Celkem zapomnutá věc z německé nové vlny, ale moc hezká, s takovým docela smutným textem. A my si dáme další muziku 70. a 80. Máme tady 11. hodinu, konkrétně 2 minutky po ní. Posloucháte Lahutkářství tenhle týden živě z Jizerských hor, to znamená, můžete si přát vaše hudební přání, hudební tipy, třeba někomu něco poslat nebo něco napsat sem do studia a tak podobně. Vysílá se živě, takže vás zdravím. Tady aktuálně máme na teploměru už 14 celých něco stupně. Klesá nám to, v noci bude určitě pod 10 stupňů. Ale přece jenom už je takové celkem teplé jaro, bude začátek léta skoro, by se dalo říct. A taky velké sucho, které tady panuje nejen v Jizerských horách, ale třeba i v Praze máme velké sucho, tak doufejme, že brzo nějak trochu zaprší. My si ale dáme další muziku, 70. a 80. Dáme si Endgames, Waiting for a Chance, taky Umberto Tozzi a jeho Tu. No a nebo jedna z úplně slavných kapel začátků elektronické muziky, a to jsou samozřejmě Kraftwerk a jejich Das Model z roku 78. Jako první ale Electric Light Orchestra nebo EO, které jsem tady sliboval, a dáme si věc z desky Time z roku 1981 skladbu Yours Truly 2095. Tak si ji užijte, tady v Lahutkářství, i nadále mějte příjemný poslech a po půlnoci zatěšte na maxi verze dlouhé skladby instrumentálky a tak podobně. Do té doby nicméně ještě dost muziky, taky nějaká ta německá noha na vás čeká, austropop si dáme taky. Sice už moje dcera šla spát, ale austropop vám teď popouštět já. Tak si ho užijte.

Tak to byl Kraftwerk a jejich Das Model z roku 1978 z desky Die Menschmaschine. No a my si dáme další muziku 70. 80. let tady v Hudkářství na Color Music Radio, která se dneska vysílá živě, takže si můžete přát i nadále vaše hudební přání a hudební tipy. Posílejte se do studia na známé kontakty, tedy lahutkarstvi@radiocolor.cz, taky na Facebooku můžete napsat, nebo přes mobilní aplikaci a formulář na našem webu radiocolor.cz. Mnozí jste dneska napsali, už jsem tady odehrál snad skoro všechna hudební přání, která jste si přáli a která jste si napsali, ale pokud byste ještě nějaká měli, tak samozřejmě pište. No a nadále pokračujeme s muzikou 70. a 80. tady na Coloru a dáme si další hudební kousky. Čeká vás kapela Kissing the Pink, There's a Song, taky Personal Column a Strictly Confidential, to je hodně vzácný kousek z 80. A protože jsem tady dneska vyhrožoval německou novou vlnou, tak si zahrajeme i kapelu Neue Jugend a jejich Normal. A jako úplně první jsou tady Partner Eins, to je velká raritka a specialitka, která se úplně normálně nikde neslyší, dokonce i na německých rádích tohle vůbec nehrají. Partner Eins to byl takový hodně zvláštní projekt v 80. letech, který tvořila blondětá Němka a Číňan. Ano, i v té době to bylo takhle multikulturní. No a ona ta blondětá Němka tam většinou jako tvořila takovou tu kulisu, protože měla takové hloupé otázky, to je ta jejich vlastně největší hitovka byla skladba, která se jmenovala Warum müssen Autos fahren, a ona se tam jako hloupě ptala prostě, proč musí jezdit auta, proč je obloha modrá, tak. Ale pak ještě měli na Bčkové straně toho singlu a tuhle skladbu So verliebt. A tu si dáme tady na Core Music Radio. A to je hodně velká vzácnost, tak si užijte dnešní mahutkářství.

Tak to byly Neujugend a Normál, taky hodně velká vzácnost z německé nové vlny. Dneska si hrajeme víc takových věcí, ještě tady nějaké budou do té půlnoci, nebo těsně po půlnoci, nebojte se. A pokud byste měli hudební přání právě třeba i z německé nové vlny, nebo z austropopu, nebo prostě z 80. 70. let, tak samozřejmě pište sem do studia. Na známé kontakty lahutkarstvi@radiokolor.cz, taky na Facebook, kde už spousta z vás napsalo. No a jinak si užívejte sobotní večer s datem 30. května s muzikou 70. a 80. na Core Music Radio. Tak, teď tak nějak přemýšlím, jak pokračovat v tom Moravskoslezském supu dále. Trošku mi vypršely nápady, ale pokračovat můžu minimálně tím, že si pustíme další muziku 70. a 80. a že zase bude pestrá a zajímavá, protože vás čeká austropop, byť anglicky, no vlastně, ne, pan anglicky zpívaný, ano, jeden anglicky zpívaný bude, protože to jsou Rockip a The Boxer, a taky tady budou Kontakt a Schwarze Madonna a dáme si i kapelu, která se jmenuje Rosachrom a Ich möchte bei den Sternen liegen. Já jsem si rozkliknul, to bych ten celý název přečetl, protože on to jako je docela dlouhé. Nicméně na Color Music Radio vás čeká další muzika 70. a 80. Kromě těchto kousků se podíváme i do New Wave 80. let a tam vás čeká kapela Madness a jejich slavná věc Our House. Tou začneme, to je velký hit. Já si pamatuju, že vlastně Our House byla úplně první věc, co tady v lahutkářství historicky zazněla v roce 2016. No tak ano, pokud se to dožiju, tak v prosinci máme 10. výročí. Tak už přemýšlím, jak to uděláme. Jestli bude nějaký úplně jako special speciál. Ale nějak to myslím a věřím, že vás to bude určitě bavit. Tak příjemný poslech nadále, tady na Color Music Radio. Lahutkářství s muzikou 70. a 80.

Tak to jsem tady nehrál vlastně ještě ani jednou, tuším. Hudkářství Roza Chrom a jejich Möchte Weidenstern liegen. To je austropop 80. let. A tak občas člověk vytáhne z archivu něco, co se tady ještě nehrálo, byť jako za 10 let, to je celkem jako výkon. Nicméně i vy s vašimi hudebními přáními občas se trefíte do něčeho, co se tady dlouho nehrálo, nebo se tady ještě vůbec nehrálo, a tak posílejte i nadále. I po půlnoci si budeme hrát muziku 70. a 80. let, byť teda už se pak pustíme do těch maxiverzí a dvojích skladeb a tak podobně, ale do té doby ještě nějaký ten austropop, německá nová vlna a další muzika, takže pište a poslouchejte Core Music Radio. Facebook je pro vás otevřený, stejně jako mail lahutkarstvi@radiocore.cz a ozvat se můžete přes aplikaci a taky přes formulář na našem webu radiocore.cz. Dáme si další muziku, Captain Sensible a What, to je taky skvělá věc 80. vlastně jedna z prvních takových, řekněme, bílých rapových věcí v 80. Dáme si i Drady Waber a Großstadt Dschungel. Jsem tady zamotal na jazyk, když jsem to vyslovoval. To je vídeňský underground 80. let a dáme si taky jedno hudební přání, které přišlo sem do studia a z hudby Sweet, tak od Sweet si dáme Love is like Oxygen, ovšem v té originální dlouhé verzi, a tomu pomalečku navážeme na ty maxi verze, dlouhé skladby a podobné věci. Jako první jsou tady ale pánové, kteří jsou oblíbenou kapelou mé dcery, naopak moje žena jí úplně jako nemá ráda, a to jsou EAV, nebo Erste Allgemeine Verunsicherung. A my si od nich dáme skladbu, která by dneska neprošla přes síto politické korektnosti, a to je skladba Afrika, kde uslyšíte mimo jiné i slovo negr. Ano, negr. Ještě jednou, negr.

Hudba 70. a 80. let, kterou jinde neuslyšíte. To je Lahutkářství na Color Music Rádiu.

Tak to byly The Sweet a Love is Like Oxygen na Core Music Radio. Posloucháte Houtkářství s muzikou 70. a 80. let a my už jsme se přehoupili přes půlnoc a tak si dáme maxi verze dlouhé skladby, instrumentálky a tak podobně. A tohle vlastně byla první z nich, ale ještě vás čeká i pár věcí, které nejsou maxáče. Třeba si už za chvilku dáme německou kapelu Jawohl a jejich Rendezvous. To je moc hezká věc, která vás čeká tady v Houtkářství. Stejně tak si dáme i kousek z československé tvorby, protože i tyho věci si tady hrajeme občas, teda hlavně si hrajeme v československém speciálu, který můžete poslouchat vždycky v létě, typicky v srpnu, někdy, když jsme v Tatrách, tak si hrajeme právě československé věci, ale občas si nějaký ten kousek dáme i tady během vysílání Houtkářství během roku. Takže vás už za chvilku čeká legendární záležitost. No, co si budeme říkat? Já přijdu. A to je Eva Hurichová a Jan Neckář. To je prostě taková hodně, řekněme, hodně zvláštní věc, jako to, co k tomu říct. To je kousek 80. let, hudebně jako úžasný, a co týče aranžma a tak, ale prostě ta skladba je jako hrozně úchylná. Nicméně dáme si i tenhle kousek, tady Houtkářství, a už za chvilku vás čekají i Boytronic a jejich Hold On, to už je trochu maxáč, z 80. let, z jejich druhé desky z roku 1985, z desky The Continental. No, dáme si i něco z Italdiska 80. let, tak a půlnoci, a to bude konkrétně věc, která by, kterou bych vám řekl dřív, když nefungovala myš, která tady úplně trošku jako úplně nechce se pohybovat tím stylem, který by asi měla dělat a pohybovat se. A tak si dáme Trading Love od Florence. Takže příjemný poslech nadále a Houtkářství na Core Music Radio i 15. o půlnoci vám přeje Jakub Melín od svůjho mikrofonu. Pokud byste měli hudební přání, pište jen dále na Facebook, přes mail, anebo přes aplikaci Formulář na webu. A samozřejmě si užívejte sobotní večer, nebo už řekněme nedělní ráno, s muzikou 70. a 80. tady na Core Music Radio. No a podívejte se, to nechtěl děs, že se mi tady přehodil písničky, takže jako první si dáme Donna Summer a MacArthur Park, potom tady Florence a potom bude Já přijdu na Core Music Radio. Teď ale tahle ta krásná 70-ková věc tady v Houtkářství.

Boytronic a Hold On, to je deska The Continental z roku 85, taky skvělá věc na Cold Music Radio. A jedeme dále a s muzikou 70. a 80. máme aktuálně 36 minut po půlnoci a tak si hrajeme maxi verze dlouhé skladby instrumentálky a i nějaký ten austropop a Německu, no, teda už moje dcera šla spát, tak už si nemůže ten austropop, byť by tady s vámi určitě ráda byla a hrál vám tyhle kousky, jo, tak teď si dáme další muziku. Mám tady přání od posluchače. Já se musím podívat, kdo z vás to byl, protože jste napsali na mail a to byl posluchač Jirka. Go to the cream, I cry. A potom jsou tady Gense Haut. To taky New Order.

Tak to byl Revive a Seven Angel v maxi verzi z 80. let na Core Music Radio. Posloucháte o hudkářství, které se chýlí pomaličku k závěru, protože máme aktuálně 0 hodin a 56 minut a hrajeme si muziku 70. a 80. let a za chvilku si pustíme poslední kousky, které vás čekají. Pokud byste ještě měli nějaké hudební přání nebo jste chtěli napsat o nějaký hudební kousek, tak si samozřejmě napište na známé kontakty hudkarstvi@radiocore.cz, taky přes Facebook nebo přes známé kontakty do studia Core Music Radio. A napsali jste si, ostatně taky mnozí z vás, už jsme zahráli spoustu hudební přání, ale přece jenom, jak se říká, v nejlepším potřeba přestat a tak si po té jedné budeme končit naše vysílání dneska, aby to se dopadlo tak, aby pak mojí ženě nevyprávěli taxikáři, že to je takový ten moderátor, co tam to usne. Tak to se stává, jo. A abych já třeba tady neposílal písničky nějakým lidem, kterým bych je posílat chtěl, ale neměl bych jim posílat. Tak. Máme každopádně hodinu po půlnoci, 0 hodin a 50 minut a vy posloucháte Core Music Radio a my to ještě rozjedeme trošku tady v hudkářství, takže teď si dáme trojici skladeb, která se celkově dá říct, že to je československá tvorba, pardon. A jsou to kousky, které se v rádích dneska nehrají. Ale některé z nich jsou opravdu povedené a my si dáme tady Olgu Sapovou a Dušané Gruně a v Děmaré úsměv. To je taková dost zvláštní kavrze hitu od Human Week Don't You Want Me Baby, který vyšel v roce 81 na desce Dare a měl velké úspěchy. Taky si dáme kapelu Saturn a Podměna může rádio hrát, což je cover jiné skladby z 80. let, která je celkem úspěšná a známá, a to jsou Buggles a Video Killed the Radio Star. No a jako první tady budou Orchestr Brně Hronca a Děti Mléčných barů. Ano, tu věc tady hrajeme celkem běžně a hrají i kolegové na Radio FM, Báš Hubinák, vždycky v pátek po šesté, tak oni tam nedávno říkali, že pokud jsou nějací potomci Brně Hronca, tak na nich vydělávají strašné tantiemy, protože oni tam prostě tu písničku hrají často. Ale tak já nevím, jaké tantiemy vydělají potomci Brně Hronca na Core Music Radio. Nicméně i tady si dá tuhletu písničku a to je skladba Děti mléčných barů. Tak si ji užijte a pak i nějaké ty maxáče, maxiverze, instrumentálky a tak podobně. A pak už všichni budeme spát a už se nic hrát nebude. Tak dobrou noc, nebo teda předběžně dobrou noc, ale teď si užijte tuhletu skladbu na Core Music Radio.

Tak to bude Trenčík s Living Your Video na Kóru z Rádiu. Máme aktuálně 15 minut po půlnoci, tedy pardon, 15 minut po jedné dokonce už. No, utíká to rychleji, než byste čekali. A tak si dáme ještě posledních pár kousků. To jsou The Twins a jejich krásná věc Love System z roku 83. Potom tady mám pro vás ještě další kousky. A to je Der Wilde Jürgen a Anne Riese. To je německá hlavna. A taky si dáme ještě jeden kousek a to je Marianne Rosenberg a Marlene. To je krásná věc. Jsem to pouštěl tady nedávno v autě po cestě do Jizrek, tak na mě lidi trošku divně koukali. Kdyby se nějaký sudeťáci vraceli zpátky domů, no.

Možná se občas někteří z vás říkáte, že tady na Kornzik Rádiu jako převládlo němectví a že si hrajeme samé německé věci. Tak tohleto byla německá nová vlna v podání Der Wilde Jürgen a Arne Riese. To je kousek z 80. let, který už se moc nehraje. A protože si hrajeme tady různé raritky a specialitky a vykopávky z 80. let, tak jsme se opustili i tady v Houtkářství na Kornzik Rádiu. A vás čeká ještě pár kousků, protože než budeme spát všichni, i my tady ve studiu, v Jizerských horách, ale i vy za vašimi rády, autorád, no jako se přiznám, že za autorády nechoďte spát, jo. Prosím vás, jako, pokud řídíte momentálně, ladíte Kornzik Rádio, nespěte, poslouchejte dál, normálně jeďte, prostě někde si dejte jako, jak se to říká, odpočívku, nebo prostě nějakou pauzu na, řekněme, nějakém odpočívadle, ale nespěte. Ne, že prostě, když končíme v Houtkářství, takže jako to odpískáte, budete spát. Takže si dáme další muziku a my už tady celkem historicky na Kornzik Rádiu takhle v sobotu vysíláme do pozdních nočních hodin. Vlastně rekord jsme asi udělali teďka s Karankou Čou v dubnu, kdy jsme vysílali do 5:40 po půlnoci od 8. Takže jsme vysílali nějakých, kolik to je, 9, 10 hodin. Ne, 9 hodin a půl hodiny. Tak to už bylo jako celkem extrém. Nicméně dneska už to pomalečku zavřeme a dáme si příjemnou muziku 70. a 80. let a čeká vás už za chvilku kapela Javol a jejich Rendezvous. To je krásná věc. Taková velice příjemná. A dáme si i východoněmeckou kapelu City a jejich Am Fenster, tak to je krásná věc. No a jako první tady bude Angela Werner a Aus und Vorbei. Taky věc, která se v rádiích vůbec nehraje, ale občas se objeví třeba i tady v Houtkářství na Kornzik Rádiu. Tak dobrou noc vám přeje Jakub Melín od mixu od mikrofonu, ještě se rozloučím o něco později. Ale teď tahle ta krásná věc, kterou žádná rádia, bohužel i v Německu, skoro nehrají. Tak si užijte, to je v Houtkářství.

to byly City a Under the Hout. No a stejně jako všechny hezké věci končí, bohužel teda, tak končí i vahutkářství. Pro poslední květnový víkend máme tady květnou sobotu, tady řekněme už vlastně květnou neděli s datem 30. respektive 31. května. No a přišel čas se rozloučit, takže se vám loučí Jakub Mevín od Mixpultu mikrofonu. Nebudeme tady dneska přetahovat a nebudeme usínat u mikrofonu Mixpultu. Už mi tady, já samozřejmě někteří psali kdysi, že tak občas dopadám, tak nebudeme to dneska dělat. Já vám přeju dobrou noc, mějte se krásně a naslyšenou opět za týden tady v Houtkářství, nebo taky přes týden v Old School a v New Wave. New Wave si naladíte ve úterý od 19 hodin, Old School potom ve středu od 14. hodin premiéře a taky v pátek od 6. ráno ve píze. Teď ale závěr New Wave, tady pardon, New Wave, a už, víte co, to je takový, když prostě děláte těch pořadů spoustu, tak už to má trochu chaos. Takže New Wave si naladíte v týdnu, v úterý a v sobotu ve píze. Dneska vahutkářství a závěr vahutkářství si dáme dneska teď právě tady a no tak co si dát, jako já jsem přemýšlel, co dneska pustit takové na závěr, protože přece jenom ten závěr je jako řekněme a tady pes, tady hrabe pod stolem a tak možná slyšíte, ale ten závěr je takový prostě složitější. No, koho bychom si pustili a tak. Ale já jsem přemýšlel, že asi nejhezčí věcí, kterou bychom si mohli pustit, takový na závěr, je Frankie Goes to Hollywood a The Power of Love. To je za mě jedna z nejhezčí věcí, která se dá hrát na konci diskoték a na konci rozhodných pořadů. A tak obecně prostě. A tak si dáme maxi verzi, nebo tu řekněme dvou verzi téhle skladby. A já vám přeju dobrou noc, protože si myslím, že tuhle tu věc asi oceníte. A už jsem přemýšlel, jako jestli pustí, že to další, ale ano, teď jsem se rozmyslel ještě, pardon, teda, že si pustíme ještě jeden kusy předtím, protože teď jsem tady připravený celý večer a nějak jsem ho jako přecházel, že si ho pustím až nakonec. A to je kapela Javo a jejich Rendezvů. Ano, Rendezvů si pustíme, potom tedy Frankie Goes to Hollywood a jejich slavná věc Power of Love v té originální maxi verzi dlouhé, která má vlastně nějakých 9 minut a asi 50 sekund. Tak to si dáme. Takže dobrou noc. Vám přeje ještě jednou chupné vína, když se omlouvám jako tuhle pozdní hodinu už ta únava trochu přichází a řekněme, že některé věci už jsou takové složité. Dobrou noc. Tady jsou Javo a Rendezvů a potom Frankie Goes to Hollywood. A ty Javo, to je moc hezká věc.

To byl Frankie Gustav Wu-Tang and the Power of Love. Prostě Trevora Horna, je potřeba říct to. Geniální deska. Z roku no, já se učím už definitivně. Dobrou noc, co vám přeju. Ale tuhle tu noční hodinu si řekněme, že už fakt není potřeba nic říct. Já vám přeju dobrou noc, krásnou noc a mějte se krásně. Za týden opět naslyšenou tady na Kolumbic Rádiu a taky samozřejmě s outkářstvím muzikou 80. Já jsem to zapněl stumit od poslech, takže už teď je to v pohodě. No a dobrou noc prostě. Mějte se krásně. Užijte si další poslech Kolumbic Rádia na vašich frekvencích v DAPu, na streamu a na FM a tak dál. A teď si dáme na závěr jednu krásnou věc, kterou jsem pouštěl i v Lucerně minulý týden, takže si ji užijete i vy, co nechodíte do Lucerny, ale posloucháte Kolumbic Rádio, a to je Angelo Badalamenti, David Lynch a Falling, taky zpěvačky Joey Cruise. No, zatímco bych si na to s někým, třeba s Aničkou, ale nebyla tam zrovna. Co se dalo dělat? Tak vám ji pustím tady na Core Music Radio. A za týden to bude přetožené, ale za 14 dní se možná opět uslyšíme naživo. Tak se těšte. A teď už dobrou noc. A tohle to je krásná věc. Já takové na závěr v té úzadně už se pouštím, ale tam už se tancuje. Celkem hezky. Tak se třeba také tancujete a mějte se krásně, dobrou noc.